A nitko poladnjeme na pojezdče tydženje a tež na aktualki. Dalše vuredne posedženje okresného semika te votmije so nitko runje budešinje, kajšče runje hižo svišeli. Hižo sredu su so na vurednem posedženju na to dojednali, zo se přija, zo so porodu a stacija a gynekologija v Kamjenskej koruni svjatoho Jana zdžeržiti. Votpovedne zromatne namjet viacerých frakcijo je semik tuž přiuzal. Krajna rada Udovičas dosta nadal, kso nadal za to zasadžovač, zo Sakske strotniske ministerstvo zaureče poroduje stácie kunc mesaca z najmenša taktu o vusadži, kajž ministerstvo náležnostče hišče pruje. Doromade cia posta filmu jomnym je biskop Heinrich Timmer Evers v Krusčicach dženca do podnia sakrament siatoho filmovania spostčiu. 22 holcu bychu drušči drastče. Svečenske gemše je kruščanski močinski kur vobrubiu. V Biskupicach ste Luterovi park a tamniše rajka nišče zaurení. Pričina sú pševele husence vestie družiny, kotraž môže pri dotkneniu alergické reakcie vobudžiť. Po informáciách kranoradného záhriada Budušin sú dole dotal jeničke od pševele husencu potrechené miestna v cibým budeským okresu. V zjazkovom finálu Možina Huči staj se Vokličan Kilian van Dorp a Budušan Vincenc Reiche v kategorii Komona Hučba na dujerských instrumentach ve šelaki maj starobne maj skupinomaj druhé a cíče miestno vodobioj. Po Jakubovom buču přes Horňu Vúžicu je lice hižo nimale 400 putníkov bežalo. To zdžili na naprašovanie tovarstvo ekumenijský putnický buč. Loni sú doromady přibližne 900 putníkov zličili. Množstvo putníkov je od založenia ekumenického putnického puča v obstane stúpalo, ale v zajšich letách pomerne konstantne vostalo. Budeská mieščanská rada je so na svojom zajšvom posedženiu na tvár novej športovej hale s ciomi rajništemi dojednala. 12 miliónov eur má objekt doromady pfačič. Konkrétnu miestnosť za športovú halu hišče nimaja. Gmenská rada Malešece je v útoru gmenský etát 2026 v objeme nimale 18 miliónov eur v obsemknova. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviac vúčenia kúšte za nôtva základnej šule Malešece s hortom a športoňu 6,9 miliónov preným tvarským otriesku. Radičel je v obsemknichu plánovač dvúčarovú šulu na miestne necvišie vyššie šule za doromady maximálne 1,5 miliónov eur. Budešanie Tomáši Nauce spoští sa tutun týdžen čestný vopon mesta Budešin. Vúznamenenie dostavun za svoje dôletné skutkovanie ako předseda v dôrstvie partnerských miest do Budešina. Tereza Mačiec a Juri Bobka staj športový kristál budeského okresného športového zjazka ako športovcaj leta 2025 dobyvoj. Tereza Mačiec bú za svoje vúspechy v lohko atletice za dôvodstvo OSLV Budešin uznamenená. Juri Bobka samo s vukonami ako volejbolist dôvodstva Viktoria Voklice přesvedčič. Zvjazkové vúbičovanie Naša vies má přichod dže do finálneho kola. Komisia vopita šitke finálne sy v júniu. Tiež vies Nímcy je za Saksku podľa. Tak daleko k povieščam tyčenia.

Nedeljo ob popoldnju, to sedžanje tako zavešča mnoze z vas. V kuchni kiba dobrostvi a v obědu ja až to potem. No haj, što můžeš při ranem vedre činč, haj, vedro vostanje. V obstajne rjane, dženca s jacerými mručokami, hac mi to zmine nicht njo zvučene, ma pak tež dženca za so sucho vostač, ja vím, zase mnoze z vás nádži ja. Na pfudne dešč za zárodku a za pola, ale nie, tež dženca nic. Znano pak v noce a juce dešč dostaneme. Dženca? Stupa žive z Lebro na 25 stopňov.

nic stane, ale svedženje, šo jedne kotro razu, a šitko, štož k tomu sluša, to je mi tje vaurikec manželského Marka a Katlin z Radvorja. Je u kredo, nove čase, nove kvase. V Radvorskej mej, kotruž staje před letami kupivoj, pše a utvarivoj, vaurikec od malého svojbného svedženja, hač k veľkým hoščinam, ka šulske vodkadničky, kvase a koncerte zmožnosti.

0: Ja, tak mi čelka Katrin Vaurikova.
1: Čin sam zároveň na to činč, pan ti se doba so vašo, jo vyrado starač, nám se doba si šo šivozeč, sam si tvoj servis obstarač, tvoje ľudži, kýž živeja a tak, to byše šon čece v občežne. A tak si ja musel to bombovo, vlech ti je na příčina to jo do ruky zač. Tu vuj od mojej mačere, abo kočma, abo budišine, som imam povedala, ja. A hače to kolibky, ja som se to kúže človek sam kus, kjo hače on hospodlivé, hače on to chce. A ja to, mi to veselo činí s ľuďmi dživať, pohoštiť, to rozmôj činíte s tými hoštými rúny, keď podľa mé penzie sú, to všetci ja zaujímujú. A to dyš nešto jo, pán sa na to meč za to rýne, za to za hošti, keď šindu za svojí deriču, ja podľa mé. To je ako prvná, a pán druhá vysa tam mea, je tý rúny vy radujú središťo, šonten zájem tým na tým jo, za tý radovské ľudia majú niče jen domicíl, když oni môža svičiť, když oni môža šinča záradona převešť, alebo když môže tý dživado šinča sa ju pod reálnymi a dobrými vúmeninami prezentovať.
0: So prezentovať, so stajne dále vúvivať a ľuďom práve ščinič, šo jednáť s dekoráciou, s inventárom, alebo servisom. Džin a viace ľudí tak v obriku a staja, když du niče svičiť, vysoké nároky a očakuje od gastronómu, zo du s časom a zo sú flexibilní.
1: To, čo si ten húšť přije, to je na hústa, kde dostane. Ale čo je v tým rámiku, čo je možno, to je tým možným. No, druhé, ja pom prajem, když oni chcia mať, to je všetko na konfeti, jo, pom ja prajem, ok, smôjte rade činč, ale potom to sa mu uredíte. Also bei mir, ohne Gottschmi, sind ich verbreitet, Ludi, ich zieht's dann auch in den Svetscher. Schau, ja, mal zieht's nicht, dann ja, da bist du ja nicht, da bist du ja nicht in der Nahrung, in der Hanneke, ja, das ist ein Nikro, doch, ja, da ist ein Wersch. Aber die sagt auch das, ja, Nikro, da will Gottschmi Svetscher, holt es es. Schau, schau, du guck, ja. No, als wenn ich den Wersch, geht es wohl, ne Wersch, so jahre, so weiß ich schon, wer, ob bei mir noch halt steht dort. Ludi, das wurde kritisch, so hat, weil die, dokish oni si also neke betonujete češki časa oni vidia da peniz za češka zasluža oni cia za ten zašpuk oni za peniz koči svojim do toho dživali mičte jenu dobru poslužbu što ješ ja ti tak vidžu no deš ja neke ja vim ka češko mu dživamo a za te češki dživat se me mič pon tiš ti pa one zapačene no to je jedna win-win situacija tu njen daten tam za a kužic ja mičen pa one sovis.
0: A tola, dobrý servis a rána žola nie ste garantaj za poradžené svedžen, tak Katlin Vaurikova. Na koncu reča ľudžo tola všetko za svoj jedži. A tam nevotvisuje spokojnosť dávno viacienosť od toho, hač by je od šeho došť a hač je jedž čopva býva, tiež tu doby sa ako hoštičeľ všetko dále a na nové púče zvážiť.
1: Also ja poskyčujú vegáne, vegetárske, bifeje bez laktóze, bez gluténa, to šo podľa ja. Also ha to ľudžo v uprodže cejati meč, to si oni ti užadaja. No na to som sa kusroch toho. Also my kucha, alebo moje súbudžovačera, te sú ve tým kúbvani, alebo som dále kúbvana mieli, ha oni, alebo potom môžeme.

0: Jedwajna čich.
1: Nábožné vusyvanie.
0: Dženca Evangelske se serbským superintendentom na vumenku Janom Malinkom ze Budyšina.

Moje ljubi, když v našim času povestče svišimo, tak so husto dosť rozpravia vo vojnach, vo atentátach, vo nerozrisaných problémach v našim kraju, abo tež vo tým, što tun abo vone politikar si rune žáda abo namietuje, ľute problémy a rozrisania nejsú vodvidžeč. Časový duch v tovaršnosti je bolo roztorané a agresívnejší hačišče pred letami. Môže sa stať, že sme sami na koncu poražení a deprimovaní. Do celé hinajšieho sveta vstupíme, když slyšíme veľké a dobré slova Svätého písma. Za deň sa, za deň Svätej Trojice namietuje naša cirkvi, že bychme vo aronitickým žonovaniu rečeli, ktorež sa namáka v knize Numeri na 6. stave. Mojzes pieše sam s Bohom v pustčine. Knez rečeše k nemu, praj Arone a jeho synam, tak dobiče izraelským dječom rečeč, když je požanuječe. Knez, požanuj tebe a škitaj tebe. Knez, rozsvieč svoje vobličo na tobu a buď tebi nadne. Knez, pozbien svoje vobličo na tebe a daj tebi mir. Tak dobia moje meno na izraelské dječi kvasč, zo bych je požanoval. Po prikvade, tute je kazne, so evangelské kemše pravidvone s aronitickým žonovaniom zakonča. Tak vutvori so s dobom must k Izraeli, dež bieše popuču z egyptovskeje do slubeného kraja. Staroba žonovania je zjazana s vúbokým, hač do dženznišeho pvačivým vopsahom, vo kotrimž vúpvači so vúpša meditácia. Vobmezujú so dženza na cí svoa ze žonovania, vo kotrimž cu nešto prajč, škit a náda a mir. To nech je dosahace za tute moje predovanie. Knes, požanuj tebe a škitaj tebe. Vizovieme, že sme živi v zakodnom čele. Nezboža a korosče tricha kšesčanu a nekšesčanu v jenajkej mire. Štýž pak je žonované ve knezu, môže tež v páče nezboža a korosče hišče vieste byč, že stej pod Božím škitom. V 23. psalme je to tak opísané, hač runeš kodžu v čimnom dole, nebojú so žaného nezboža, pretož ty si všimni, tvoj prud a tvoj ký troštuje týme. To je naša prostva a s dobom Bože přilúbenie za nás, škyt a zakovanie za čas čimného dova, v času názoneniu nezboža a korosče. Dalšie svoje aronitického žonovania reka, knez rozsvieč svoje vobličo na tobu a buď tebi nádne. Svoje náda pokazuje na vodavanie rechu, ktorež sa nám dostane bez svojskeje zaslužby přes kříž Jezusa Krista. Tajke žonovanie nie je ničo za tých, ký sú kruče vo tým přesvědčení, zo steja na pravej strone ve živeniu, zo činia tamní ľudžo z mylky a sú na vopačnom puču. A zo cirkvi vo rechu a vodavaniu jenož rči, zo by ľudžom hubené svedomie činiva. Štýž má sebe za dobrého človeka, bez zmlka netreba Božu nádu. Štýž pak je svoje živenie přeprúval pred špielom Božeho slova a je spoznal horio, kýž je druhým ľuďom načinil. Tun bude ďakone za poskytk Božeje nády, za to, že on zaso svoje vobličo nad nami rozsvietli a na nás pokmurene nelada. To ceče svoje žonovania
A kaj so mi zda najvažniše, je mija. Knez, daj tebi mija. Mija. To je ve hebrejskim svoj šalom, kiš vopšija mir ve kraju, ve dome a ve vutrobe. To je mir, kiš je vršija čitkun rozum. Šalom alejhem. Tak so žiđa strovja mir buč s tobu. Dona nobes pacem, daj nam mir. To je prostva, kiš je vurostva z aronitiskeho žonovanja. A naš svet treba mir. Žonovane su dome a bydlenja, džejš bydli mir. A zbožne su mirne vutrobe, kiš zamoža mir daledač, svoj mir a Boži mir. Ljube sluhaki a ljubi sluharjo, ne dajče so zamučić vo čelakih povestčov, kiš nas vo tu a tam docpeja, stupče so račo pod Bože žonovanje a skutkujče ve jeho duchu. Pšeju vam za tutu nedželu a za cve nove tydžen, zosče živi pod Božim škitom, z jeho nade a ve jeho mire. Amen.

Modelmeso. Kneže, stvoričelo nebes a zemje, kneže nad vidžomnym a nevidžomnym, ty si so ve svojim synu Jezusu Kristu zjevil jako vumožnik. Tvoj duch dáva nové živenie, tvoje žonovanie nás převodžuje, škitaj nás a šitkých před nezbožom a katastrofami. A daj moce ve češkých časach. Vodaj, džiš, sme riešili. Posiln volu k miri pola šitkých zamovitých ve politice. A zakovaj mir ve domach a v utrobach. A tak v upšestri svoje žonovanie šudžom tam, džiš sovone požada a pšiuza. Voto prosime přes Jezusa Krista, tvojeho syna. Amen. Knes, požanuj tebe a škitaj tebe. Knes, rozsvieť svoje vobličo na tobu a buď tebi nádne. Knes, pozbien svoje vobličo na tebe a daj tebi mir.

0: Zadkula.
1: Simson est jena bedesač, vastočka abo Lilliput. Dokujže tež ženca išče znaje. Vyšče vypak, što su pionirojo, što je GST, a zo su šulare dobili nidy samo hišče sobodu do šule kodič, šo to je v NDR-skim času cíle normálne bylo. Najhušišo je pak tež politiske vúsmerenie vážnu rolu rovo. Jaký čas modžino dede byl, se všemi dobrými a špatnými stronkami, o tom chceme ryčeť.
0: Zadkula.
2: Nic zábeč.
3: Jutce večo.
4: Jutce potekím. Vusva Radio Zadkula, od večera vosemich. Serbský rozvoz budí vás ráno pečich zaso. Ja som Katka Pöpelec, a doby som netko napojenie našiel hižo s vami rozženovač. Serbsce padže tu nás čelako pširšim dále, a to s kolegami z čelaka RBB, z kočebuse. Přijevam všem, ráno nedželu a svončný džin.

0: letni stvit zazniju nadveje selskiego muzeja v Hošebusu suki violine Izabele Kaudunskije, ktere švena zmocnijo a rozmnožijo s technickým redom lup. Na taký pád zazniju ten instrument vegin intenzívne. K tomu spiva Vajboga Vaučic na vieleraknę pád. Veliký spektrum jej glosa zavesti jo glumoký zaštišť. Při pripoježenia jednoho spiva ulicuja Vajboga Vaučic, kak jo přišlo k tomu albumoju.
1: Ako čiťa dnešiu je majská noc, jeden pochod, ktorý nás je že vyšší čas, nekako človeka, dokočím mu nastavnou za tý film, podľa nás sveta o nahotách a nás vonne Janka. A tam je bol tá idea, když nastala jeden programový s básnymi vodmými Vítkoč, to sme za tú film je že dve básny zúčmili. A potom je tá idea nastala čoľa nic dalečiť s tým programom.
0: Přísluchaje na tom viacoje, přijdu ze všakých rožků, z Hošebusa, tak ako ze Slipigo, abo Čupca, abo Bylku. Veľa vytných nepejda se skuríc. Veto sú rozpalené vytmíny Vítkojc a teke vytú Vaučic Kaudunska. Recná granica nenastaňo. K tomu přinesú zúku obrazy tých intenzívnych tvrbú. Umiec Tomáš Švác ze Slipigo groní.
2: Ist eigentlich, als wenn man sich zurückversetzt fühlt in die Kindheit, in diese magische Landschaft, in diese Fliese, die Wälder, die Wiesen. Ich bin begeistert, also wirklich.
0: Weil Boga Vaučic jo selbam tekeznajte mi, dokulaš navidu jo koa Jarobinka, ktorýš jo akle svitki ustupil ve noce vytvejonych cerkvio Hošebusu. Projekt Zaminu jo dalšný kamenušk, kenč fascinirujo prijašele selskej muziki. K ní sluša Martina Golašojc z mesta.
3: Ja som fan, ja som už či raz vyžela a svešala ten kôr Jarobinka a to nie to, ja som tu cdieku kúkodom dostala a bylo sa veľa viegec medobala, musím groniš a žinca live, to je ešte lepšie bylo. Also mogi raz nastávajú obrazy všet svetcema. Nic ja nepřes ten text, ale také muzika je tak. Také šakorake stíle, tak pičku jazz alebo etno muzik a tak dále, also věgen redne. Ty gusle a to zpívanie, křasně.
0: Také obželníky stavného blída Mina Vítkojc jsou stvět věco pedla. Mílným duchu toho vysem a dváža z těho maja uklínce věco v Selském muzeu. Pe muzice lůže ještě kupují CD a se vzpomínají na vůstak Mina Vítkojc.
4: Na minu.
5: Tak jo muzikaliski viaco v Serskem muzeju uklincav, z spšistarcenim na minu. Dalšne koncerte Vajbogi Vaučic a Izabele Kaudunskeje budu v Lipsku. To zgoni jošo pen zaucasa v Serskem programje.

0: Puknjetze, dolnosherskije a gornosherskije rece su ves liepem gromadu přišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku teju recneju projektovu. Ten jaden jo dolnosherski projekt Zorja, ten drugi to jo ten gornosherski domoj. Obe kupce intenzívne uchňo tie vodpovednú sersku riec a letos da ste preden raz organizirovali zgromadnú exkurziu na neutrálnym miestne, v regióne slepjanského dialekta. Žas iš občelníku projekta Zorja a vesem vodprojekta domoj sú podľa byli. Rěcne trena pla Zorjaku Gregor Wiczorek.
1: Dlatogaž cisto geografiski sušaju slepjanske strony tyke do Zakskije a historiski do Gornjeje Užice, ali v Rěce a kultury skiri do Dolnjeje Užice. A dlatogjo to je no perfektne symboliske miestko takiego zmakania, že už te Dolno a Gornoserskie ukniki megu se zmakaš.
0: Obšelniki su se ogledali serski kulturne centrum ve Slepem, vesne kjachob se starymi serskimi rovovimi kamienjami, nepilic dvor v Rónem a teke uglovu jamu, přes kotaruž su se sy zgubili. Za cas exkurzie su povedali obšelniki z maminorecniju povedarku slepjanskego dialekta Edith Pinkoveju na jeje dvorje a ze serskeju fararku Jadwigu Malinkoveju v slepjanskej cerkvi. Obšelniki su malcne namakali skromadnu rec a su se mogali derje umieniš, menite Gregor Wiczorek a Julian Nitscha od projekta domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jedne tym drugim, pičku přirunali, kak to při nich bieže, kak při nas. A za naše ľudje je taka tak interesantne pičku tu gernosersku rec słyšaš a za nie tyke našu rec a od toho mežeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až je to najvážnejšie, jo vížeš až také ve Dolnej Užice, dávajú ľuže, ktoré uknú také pilne sersku ric, tak keď naši to ve veľkých žárach činia, tak zoriaky ve dešne. A ja si myslím, to môže byť jedna veľká, veľká motivácia za každého uknika. Se myslím, až budeme to ako kšuté programové dybk do našho programa tiež zatvoriť.
0: Obšelniki Češiego lietnika projekta Zorja v júniu dokoncujú svojo žasoš mjasecne uknienie. Drugi lietnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknieniu gornosrbšiny akle zachopil.

0: Nint gleda náš kolumnist Bernd Pitkunings na położenie sveta.
1: Před pěš a stržaša letami jo se kupiła moja starka elektrický pjacik. Te so byli rědko napředajn, ale mimo gluky a pěněz jo trebava k tomu dovolnosť k mene. To jo zavinoval Karl Marx. Ten nemský filozof jo ve 19. stoliešu vúsležil, až zakvat vúvíša a byša cvoveka stej živo a příroda. Náš kraj jo se vyžil v tradíciách marxisma. Togodla sú se viednictvo a vobydlárie zásadne pracovali přírodu v obchovaš. Na škodu přírode a serbu ju musela NDR veto punze z prunice producirovaš, dokulaš stará Svesková republika Nemská jo až do leta 1902 a 70 šiknem krajam ze sankcionami grozova, kotarež by nám naftu abo pun předali. Ale ve žednom kraju nejo tak rednje, ako to ve ústavie stoj. Se surovýznami k zagronite vopchovaš a milinu žaržaš, jo pak bylo za mě. Kúžda vjas jo měla jano tak viele elektrických pjacikov, ako jo milinu vod mogal tam k dispozícii stajaš. Južo v šuli sme vuknuli, až nedejme drástvu gvážiš, se z paukanského mašinu paukaš abo drevo rezaš v casách vysokého napneša in hochspannungszeiten. Potakem zajčo gašluže na živo chvatajú abo vokovo piešich vodpodňa gašluže vodživa domojdu. Po zase zjatnošeniu nemskeje jo naraz šo hinakše bylo. Nejviecej znáte kvist jo byl Glücksrad. Tam se mogol pieniese a drogovania dobyš, ale hovac jano rede, kenž potrebajú milinu. V novej kapitalistiskej Európie sme mieli milinu mimo koinca. Ale jano až do 11. maja toho leta. Ten žen jo nižozemské mesto Utrecht zakazalo nové dome ze smilinu zastaraš. To pláši nejprve za dvě lieše. Přicena za to jo, až miesto njama dosť miline za šikne elektriske viece, kenž ľuže tam vúživajú, ako televízore, elektriske pjaciky, rolere, auta a licaky. Samo kumšná inteligenca neozagronitých vánovala, dokulaš za to neointeligentná dosť, aby mimo toho se s tým zakvat jej byša vočaltovala milinu. Miesto by nové připinanju, ein umspanwerk trebalo, ale za to njama dosť miestna. Na gruntach Utrechta jo přeliš viele domov za jednu familiu, skvadových halov, zvarbovarských obcerkov a parkništvo. Griechiski mytos ulicu jo až král Rixiton jo znicu dla požednosť za moc svete dub. Ako chvastanie za ten nestatk jo bogovka Demeta do njogo nadechova neznasetnú zažranosť. Unštilbare freskie. Ako Rixiton jo južo svojo cevo svojstvo zežral, jo na koncu sebe sam zežral. Nientejšný nemský filozof Anselm Jappe má ten mýtos za předvíženie vúvíša kapitalizma. Dokoláž kapitalistický systém treba, aby vobstal konzum mimo zámiera a konca a přitom negleda na elementárne základe za vobstaše přírode. Togodla znice se na koncu sam se šiknem, což jo žive. Ja vižím to tak, až kúžde kenž neodrímajúce, gvúpe abo požedne za moctúce, možo jomu přigvosovaš. Ktož to tak nevíži, daj chvíľku přemyslovaš, co jo se stalo nedávno v nižozemském Utrechtče.
0: Tak to víži náš kolumnist Bernd Pitkunings za mjasec jopen zase v našom programie SV.

Na důjkem zajčů ved dobrýho uga gest, koulážo živiš naštěsto, živiš a živiš jaset, zagmejnovaný žil Frankina. Srejš 16. stoleša, jo to byla ta největša jas ve těch stronách a vena jo slušala do kloštarja dobrý uga.

0: Cerkvia.
1: Ve Lubinje tuchelu svieše svojogo nevece znatego prominenta, to jo pesnja Paul Gerhardt. Jomu kcesči su slednu v autoru dvojorecnu spívajúcu namšu svešili. Přicena jo była, až dokradnje na tom dňu 27. maja jo Paul Gerhardt umrio před 350 letami.
2: V casach Paula Gerharta hoja była Nemská cerkvia a Serská cerkvia. A Žínca sme dobré susede, spívame nemský, spívame serský a my môžeme na to gledať tak, až to je celo normálne.
1: Pfarrer Martin Lietke z Lubina a pfarrerka Katarína Köhlerová z Dešna stejtu namšu ugetovali. Ten serský žil je obstarává dešajnská farárka. Vena jo serskú rec zaplatva do priatkovania.
3: Som gost schon schüler kamen, als er sein Gast sein auf Erden in zwei Durchgänge begründet.
1: Pöžil serský rece v povedanem žilu nie o viele väčšie ako to byl. Zaznieva pak jo hyšti štucka v serské rece. Boršajnský ženské cekor jo spíval, z kjarliža pojš učoba buš viasova.

0: tente žen věnujo se náš rožk z literaturu abo muziku tyženja dvěma jubilarkoma togo tyženja. Ga serskima spisovašelkoma Mina Witkoitz a Ingrid Hoštetova. Stvartk ste obe bostak miwe. Mina Witkoitz sto či a či žaste a Ingrid Hoštetova kulovate sedem žasete. Žinza svišišo basen Mina Witkoitz ga pšospa na poezii. Jens Hütter, Katrin Obeinszina.
1: Mina Witkoitz, Pscholzberg Poesie. Tö ak daloko v raju máš svoj svet v dom. Svíš nás, ak ši pežidaju, příliš svetčikom. Svetvo v noci dar nám, vogu v puščině. S laškým mocným kšidvom tvar nám mest na šerňu gusčině.